Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám krásne letné ráno, 6 hodín 58 minút. Selavy spievali Bivič, Je to život a Lucia Gibarty zase bude spievať Je to láska. Je to...

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Až jednou řekneš, stačilo to, tak já jdu. Pochopím, jen prosím ti pomalu. Až jednou řekneš,

toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Camila Cabello a Havana, počúvate Rádio Slovensko. Gazdine vedia, že je dobre pri pečení predhriať rúru. Platí to aj pri batériách elektromobilov. Takto zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, predhrev akumulátorov elektromobilov.
3: Igor, ovládam.
2: A čo?
3: To, čo hovoria aj odborníci.
4: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
2: Dobrý ste.
3: Ja viem, od narodenia.
2: Lenže.
3: Čo zase?
2: Lenže má to pravidlá.
3: Veď zapnem a idem, nie?
2: Niekde áno, inde nie.
3: Už to komplikuješ.
2: Ja nie, radí technický guru Robin Babický.
5: Je to automatický systém, ale řidič do něj může zasáhnout tím, že tento automatický systém buď zapne, anebo ho má vypnutý.
3: Dobre, to by sme mali. Vždy mám rada, ak sa niečo spraví za mňa.
2: Samo, spravilo sa to samo.
3: Takto doklepnite s tým predhrievaním batérií elektromobilov, inžinieri.
5: U LFP baterií při větších mrazech dochází k tomu, že není tak dokonalá na vydávání elektrického proudu vysokých hodnot. Proto byste třeba při nízkých teplotách přišli o elektrický výkon, případně o rekuperaci, maximální rekuperaci nebo rekuperační stupně. Proto je velmi důležité, aby se baterie zahřála na nějakou provozní teplotu, která bude mezi 10 a 35 stupni Celsia, záleží samozřejmě na okolním prostředí a v této teplotě už ta baterie je schopná plnohodnotně pracovat.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Manželia lavičkovci túžia po tichom mieste, kde by mohli tráviť víkendy s deťmi. Má to však jeden háčik. Dom, ktorý si vyhliadli, patrí dedovi Komárkovi, ktorý síce súhlasí s predajom, ale k nehnuteľnosti je citovo naviazaný.
1: No tak, že bych ešte skvedil, na zimu bych prodal kravku, a na jaře už nezasej.
0: Zdanlivo jednoduchá kúpa sa mení na sled komických situácií, v ktorých sa stretáva mestský spôsob života s dedinskými reáliami.
2: Dobré poledne.
3: Dobrý den. My sme si vyšli na houby, ale nejak moc nerostou.
2: Na houby se musí vyrazit dřív.
3: Když my si zase rádi přispíme.
2: A vím, já jsem vás viděl. Hošahlík zase říkal, že takhle dlouho spával akorát starosta v Příběnicích. Ten měl ale spavou nemoc.
4: A Hošahlík je kdo?
2: Pošťák, toho vy ale nemůžete znát, ten chodí kolem 8.
0: Film nakrútil v roku 1976 Jiří Menzel podľa scenára Zdeňka Svieráka a Ladislava Smoliaka. Ich typický civilný humor cítiť v každej scéne, v každej postave.
5: Co je s tou Martou?
6: Hned to bude, pane Lorenz. Děcka.
5: Je tam dost písku, pane Lorenz? Řídky, a teď? Teď, pane Lorenz! Dobrý!
7: On teda cihlu do ruky neveme, ale odborník je to na slovo vzatej.
0: Nezabudnutelnú rolu deda Komárka vytvoril Josef Kemmer. Jeho pokoj, múdrosť a láska k rodnej chalupe z neho urobili jednu z najobľúbenejších postáv českej kinematografie.
8: Ach čie.
0: Na jednej strane stojí pražská rodina plná plánov, na druhej dedinský svet, kde má všetko svoje tempo, tradície a hlavne čas.
4: To on říká, že prodá krávu a na jaře už nezaseje. Ale k ničemu se nemá.
3: Nezapomeň, Věro, že to je venkovský člověk. Ten, když se k něčemu rozhoupe, to trvá.
4: Ale my jsme udělali jednu zásadní chybu. My mu podstrojujeme. Když mu něco potřebuje, tak mu to autem přivezeme. On má kolem sebe společnost, ty děti. Ještě mu platíme nájem, tak to by byl blázen, aby se stěhoval.
0: Na samotě u lesa nie je len príbehom o kúpe chalupy. Je aj nenápadným pripomenutím, že domov netvoria múry, ale ľudia a spomienky, ktoré sa s ním spájajú.
7: A víte, co je tu nejkrásnější?
4: Ty rána, viď?
7: To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby.
0: Aj po polstoročí patrí film medzi tie, ku ktorým sa diváci radi vracajú. Pre jeho pokojnú atmosféru, nenásilné trefné dialógy a pocit, že na vidieku plynie čas predsa len trochu inak.
9: Rádio Slovensko.

že je jinačí. Smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.